0: ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Hele, Milane.
3: No?
2: Teď mě znáš, ty vole, teď já ten fotbal nedělám pro sebe, ne? Na co tady kdo čeká, ty vole? Co to je za klauni tohle, ty vole?
3: Ty vole.
2: Milanku, draku, ty žádnej fax nemáš, co?
3: Fax? Jak to vypadá, ty vole? No nemám, no. A kvůli čeho, jako, ty vole?
2: Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš? Abys to měl, ty vole, v ruce, ať toho šéfujem trošku, tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
3: Ale nechceš mi to dát jako mailem?
2: A to právě nechci, jestli mi rozumíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Znáte akademika Plíška? Fazekáš.
2: Neznám.
1: No vidíte. Akademik

0: státní cena za fyziku, čestný doktorát v Reykjaviku a tak dále a tak dále. A víte, co bylo jeho životním dílem?
1: Nevím.
0: Sám to řekl. Desetisměna. Půl roku mu trvala organizace a rok rekonvalescence. A my tady máme, prosím, dvě směny navíc. Jestliže se to podaří, budeme jediní v republice a možná, tedy možná, na celém světě, prosím.
2: Rock Radio. Konec legrace. Ha!

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Šoče. On jsou jako přibitej. Je s tím, chlapče?
3: Já?
2: No?
3: STS Chvojkovice Brod.
2: No, zřejmě slušte oddíl, no?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
3: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.

0: A jak to, že jde v tom provodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukáš, tamhle vedle toho hajnýho.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Vím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten Meller s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch vůsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: Rock Radio. Konec legrace. Do you ever...

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat majzlík. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pánbůh rozmyslel.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Jel 60, jel úplně normálně, ale ty seš vyřízený.
4: Ty seš vyřízená.
3: Já nejsem vyřízená, ale já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
4: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
3: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
4: Hele, ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
3: No, nejezdíme taxíkem.
4: No to asi ne, no, to je představa.
3: Nech toho!
4: S Pavlem v taxíku. No.
3: A víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
4: Čím to je? No, mi řekni, čím to mě je? Teda zajímá, no. Čím to je?
3: To je tím, že nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: A já, jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávám. A tak rychle nakoupím a jdu domů. Ale to nejdu, to já utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stole nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hledy probudím a zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno. Do špajsky, uříznu půlku salámu a tu půlku žeru v posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastíš peřiny a spídá. A já taky usnu. Ale za hodinu se zase probudím a už to nevydržím. Vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to jde až do rána. To pak snídám vepřový buček. Jak vám říkám, přátelé? Nevím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Než začneme s naším ranním rokovým rozjezdem, řekneme si, jaký počasí nás dneska čeká. Převládne zataženo a během dne se od severozápadu v Čechách, později odpoledne a večer místy i na Moravě a ve Slezsku přidají občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia, na západě a severu Čech kolem 16, v tisíci metrech na horách kolem 13 stupňů. No a bude foukat slabý, proměnlivý, přes den místy mírný západní vítr. Krásné ráno vám z Rock Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Máme neděli 13. září, 7 hodin ráno a svátek slaví Lubor. Krom toho je ale dneska den pozitivního myšlení, Mezinárodní den čokolády nebo den programátorů. Taky slaví 65. narozeniny americký kytarista, skladatel a zpěvák Dave Mustaine, kterýho znáte z thrash-metalové skupiny Megadeth nebo z Metallica, kde hrál na pozici hlavního kytaristy v letech 1981 až 1983. My se o Daveovi budeme samozřejmě během dneška bavit, ale teď už se přesuneme k muzice, dáme si píseň Say You Will, Barák na odstřel, anebo už teď Glow. Rock Radio.

Tohle byla píseň Say You Will od britsko-americký rockový skupiny Foreigner. Tahle věc je jedním z jejich nejznámějších hitů 80. let. A zatímco v 70. letech a na začátku 80. let se Foreigner prezentovali syrovějším arena rockem, no tak Say You Will ukazuje posun kapely k popovějšímu a modernějšímu zvuku. Pro skladbu jsou typický výrazný syntetizátory, melodický kytarový linky a silný, čistý vokál. Co se týče textu, tak ten se točí kolem vztahový nejistoty, touhy a naděje. Hlavní postava v něm prosí svou drahou polovičku, aby promluvila a dala jasně najevo svý city a rozhodnutí. Pojďme dál, čeká nás Kansas a Dust in the Wind, Ozzy Osbourne, Miloš Dodo Doležel nebo už za chvíli Ospring.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Tohle byl Ozzy a my si dáme do začátku 8 hodiny ještě trochu grunge českýho roku a zahraničního roku. Vy nezapomeňte, že po 8 hodině si dáme dnešní první song na přání, tak už přemýšlejte, co byste a pro koho byste chtěli zahrát. A teď už třeba Nirvana, Škvoři anebo píseň Black Velvet.
1: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
4: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaši oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz. Už vím. Tak vzhůru na palubu.

chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Jaký počasí nás dneska čeká? Převládne zataženo a během dne se od severozápadu v Čechách, později odpoledne a večer místy i na Moravě a ve Slezsku, přidejí občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia na západě a severu Čech kolem 16, v tisíci metrech na horách kolem 13 stupňů a bude foukat slabý, proměnlivý, přes den místy mírný západní vítr.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Já vám přeju pohodovou neděli 13. září, máme 8 hodin ráno a vy ladíte Rock Radio. Dneska s Adele až do 13 hodin. 8. hodina nám přinese první song na přání, o který vy už si můžete psát na Messenger Rock Radia. Ale taky si v týle hodin se budeme povídat o dokumentech, dáme si tipy na nejnovější kousky a samozřejmě si dáme spoustu slušný rockový muziky. Aerosmith, Masterplan a nebo Valda Gang už teď.
0: Radio.

Tohle byla kapela Aerosmith a v současnosti tahle skupina žádný koncerty naplánovaný bohužel nemá. V srpnu 2024 skupina oznámila oficiální konec koncertní kariéry a definitivní zrušení probíhajícího rozloučkového turné Peace Out Tour po tom, co zpěvák Steven Tyler utrpěl vážný zranění hlasivek, ze kterého se již plně zotovit nemůže. Je to škoda, tuhle kapelu bych si na život dala, ale jak víme, tak zdraví máme jenom jedno a všechny krásné hity od Aerosmith si pouštíme tady na Rock Rádiu. Teď už song na přání, tentokrát hraju pro Ilču, která píše, ať zahraju pro všechny, co jsou dneska v práci a chce písničku Runaway od Bona Joviho. Ilčo, tobě a všem, co jsme v tom společně, posílám píseň Runaway a hned potom Iron Maiden, Limp Bizkit a nebo Dimitri.

mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na

0: Skit nám dohrály a jak jsem na začátku 8. hodiny říkala, dáme si pár tipů na nejnovější dokumenty, který jsem pozbírala ať už od vás nebo ode mě. První je z roku 2025, Becoming Led Zeppelin. Tohle je první oficiální dokument, ke kterému dali souhlas samotní členové kapely Led Zeppelin. Dokument se zaměřuje na raná léta jejich kariéry, samostatné začátky jednotlivých členů a raketový vzestup kapely na přelomu 60. a 70. let a dokument obsahuje spoustu vzácných a dosud nezveřejněných archivních záběrů. No a druhý tip je z roku 2024 Thank You, Good Night, The Bonnie John Story. Tahle čtyřdílná dokumentární série mapuje 50-letou historii kapely Bon Jovi od začátku v klubech v New Jersey až po zaplněný stadiony. Jsou tu i upřímné výpovědi o krizích a odchodech některých členů. Takže určitě tyhle ty dva dokumenty doporučuju. Toč k tipům a my už míříme k další muzice. Mám tady Bon Joviho Survivor nebo Vanastovky už za chvíli.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Něným. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Pojďme se podívat na dnešní počasí. Převládne zataženo a během dne se od severozápadu v Čechách, později odpoledne a večer místy i na Moravě a ve Slezsku přidají občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia, na západě a severu Čech kolem 16, v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů a bude foukat slabý, proměnlivý, přes den místy mírný západní vítr.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Přeju vám krásný rokový víkend. Máme neděli 13. září 9 hodin a vy posloucháte Rock Radio s Adele až do 13 hodin. Jak už jsem říkala, dneska slaví narozeniny Dave Mustaine, kterýho znáte z thrash metalový kapely Megadeth a nebo z Metallica. My si o Daveovi budeme v téhle hodince samozřejmě povídat, ale taky si povíme, co všechno se dneska zase slaví za svátky všude po světě. Teď už ale k muzice mám tady Megadeth, Ugly Kid Joe, Pretty Maids, anebo už teď píseň Carnival.

Rock Radio. Rockovej výrok. Nezáleží na tom, jak máte velkou tužku, ale jak se s ní umíte podepsat. Dave Mustaine.

Tohle byla kapela Megadeth, ve které jste mohli slyšet dnešního oslavence. Dave Mustaine dneska slaví 65. narozeniny a my si o něm pojďme říct pár zajímavostí. Dave byl původním solovým kytaristou Metallicy a podílel se na skládání několika skladeb pro jejich debutový album. Z kapely byl ale kvůli tehdejším neschodám a divokýmu večírkovému stylu vyhozen ještě předtím, než deska vůbec vyšla. A po vyhození z Metallicy byl tak naštvaný, že se dal za cíl jediný. Založit kapelu, která bude ještě rychlejší, tvrdší a úspěšnější. A tak vznikly Megadeth, který se stali jednou z velký čtyřky thrash metalu spolu s Metallicou, Slayer a Anthrax. A název Megadeth našel v roce 1983 v brožuře tehdejšího amerického senátora, kde narazil na výraz Megadeth, označující milion mrtvých při potenciálním jaderním útoku. Slovo mírně upravil, vynechal písmeno A a bylo jméno na světě. A málo kdo ví, že kromě kytary je Dave taky velmi úspěšným sportovcem v bojových uměních. My přejeme Daveovi všechno nejlepší a přesouváme se k další muzice Judas Priest, Pink Floyd nebo Arakaini už za chvíli.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Dneska se nám spojily tři takový zajímavý svátky. Vy víte, že těch svátků, co kdo vymyslel, je hrozně moc a na každý den je nějaký svátek. No a dneska je den pozitivního myšlení, mezinárodní den čokolády a taky den programátorů. Pojďme si na rovinu říct, že pozitivní myšlení je v nějakých situacích fakt těžký, ale schválně se to dneska zkuste, až třeba někdo vás naštve nebo vám někdo neoplatí úsměv, což je třeba pro mě úplně ta nejhorší věc. Tak si řekněte, ne, já myslím pozitivně, nebudu se tím stresovat a usmívám se dál a zlepším si náladu čokoládou, protože je dneska mezinárodní den čokolády a pak se můžu pobavit s nějakým programátorem, protože programátoři mají taky dneska svátek a já nevím, co bych si úplně řekla s programátorem, ale už teď ovšem programátorům posílám Lindemana, Olympiky a AC/DC.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Rich Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: počasí.
1: Jaký počasí budeme mít během dneška? Převládne zataženo a během dne se od severozápadu v Čechách, později odpoledne a večer místy i na Moravě a ve Slezsku přidají občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia, na západě a severu Čech kolem 16 a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Pohodovou neděli 13. září vám z Rock Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Máme 10 hodin a to znamená, že čas letí jako voda a taky to, že nás v týle hodin se čeká dnešní druhý song na přání. Takže už si můžete psát na Messenger Rock Rádia. Taky si v týle hodin se povíme, jaký živák vás tady na Rock Rádiu dneska čeká a samozřejmě si dáme spoustu slušný rockový muziky. Green Day, Komunál, Metallica nebo Europe už teď.
0: Rock Radio.

0: tohle byla kapela Green Day a co jsem se tak dívala, tak nejbližší koncert mají za pár dní v Kalifornii. Evropa zatím zveřejněná není, ale myslím si, že do Evropy zase brzy zamíří. Teď už k songu na přání. Dneska slaví kulatiny, a to přesně padesátiny. Vlastinka z Jičína a její sousedka a kamarádka Monika jí přeje všechno nejlepší. Pro Vlastinku Křelinovou posílám český kabáty s písní Malá dáma a hned potom taky třeba Divokýho Billa, All That Remains, anebo Škorpiony.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rokrát.

dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepsová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.

0: počasí.
1: Dneska převládne zataženo a během dne se od severozápadu v Čechách, později odpoledne a večer místy i na Moravě a ve Slezsku přidají občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia, na západě a severu Čech kolem 16 a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásnou neděli vám z Rock Rádia přeje Adele. Máme 13. září, 11 hodin a svátek dneska slaví všichni, co nesou jméno Lubor. Mimo to je třeba Mezinárodní den čokolády a taky slaví narozeniny Dave Mustaine, o kterém se v tuhle hodinku budeme zase bavit. Teď už ale posílám muziku Megadeth, Tři sestry anebo George Harrison.

Rock Radio. Rockovej výrok. Nezáleží na tom, jak máte velkou tušku, ale jak se s ní umíte podepsat. Dave Mustaine.

Kapela Megadeth dohrává a zpěvák téhle trash metalové skupiny dneska slaví 65. narozeniny. Dave Mustaine je zajímavá osobnost už proto, že kromě muziky se také věnuje bojovým sportům a vyrůstal se třema staršíma sestrama. Se hrou na kytaru začal mimo jiné i proto, že chtěl přehlušit svoji starší sestru, která doma hrála na piano a podle jeho slov byla vážně špatná. No a jak víme, tak Dave byl původním solovým kytaristou Metallica a podílel se na skládání několika skladeb pro jejich debutový album. Z kapely byl ale kvůli tehdejším neschodám a divokýmu večírkovýmu stylu vyhozený ještě předtím, než deska vůbec vyšla. Po vyhození z Metallica byl tak naštvaný, že se dal za cíl jediný. Založit kapelu, která bude ještě rychlejší, ještě tvrdší a úspěšnější. A tak vznikly Megadeth, kteří se stali jednou z velký čtyřky thrash metalu, což je spolu s Metallicou, Slayer a Anthrax. Přejeme všechno nejlepší a posílám další muziku Simple Plan, Daniela Landa, Van Halen anebo Midnight Oil.

Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Benešově na 95,8, v Kutné Hoře na 92,5 FM a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

0: Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.
1: Letadlo stoupá nad mraky,

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.

0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska převládne zataženo a během dne se od severozápadu v Čechách, později odpoledne a večer místy i na Moravě a ve Slezsku přidají občasný déšť nebo přeháňky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia, na západě a severu Čech kolem 16 a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Já vám přeju pohodovou neděli, máme 13. září, 12 hodin a vy posloucháte Rock Radio s Adele. Společně už jenom poslední hodinku, za chvíli mě tu vystřídá Alex a s ním slušná rocková muzika pojede dál. My spolu ale ještě stihneme song na přání, takže vy si pište na Messenger Rock Radia, pro koho a co budeme hrát a ještě předtím si dáme Queeny, Briana Adamse a nebo Davida Kolera.
0: Rock Radio.

Tohle byly Queeni a jejich The Show Must Go On. A my máme před sebou poslední společný song na přání, ale nebojte se, s Alexem si dáte další už po jedné hodině. Teď ale posílám White Lion a píseň When the Children Cry pro Tomáše z Brodu, který by tuhle písničku chtěl poslat všem, co jsou dneska v práci. Tuhle skvělou píseň samozřejmě posílám a hned potom třeba Rainbow, Pearl Jam anebo Kabáti.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

kapelou Rainbow se s vámi pro dnešek loučím. Slyšíme se zase příště, teď už se na vás těší Alex, kterýmu předávám štafetu. Mějte se krásně a čus. Potřebujete.

0: Je těžký se omluvit, zpívali Chicago na Rock Rádiu a naopak pro tuhle bandu nebylo vůbec těžký přitvrdit ve své tvorbě, když tuhle píseň skupina vytvářela. Poprvé zaznělo Hard to Say I'm Sorry ve 82. a fandy Chicago tenkrát vlastně dost překvapilo, že se song tak nějak odklání od měkčí muziky, kterou skupina dělala do té doby. Píseň se totiž svezla na vlně přicházejících osmdesátek. V tvorbě se objevila zkreslená kytara, taky synťáky byly najednou znát a celý tenhle posun vpřed se skupině vlastně dost vyplatil. Píseň dostala třeba cenu za nejhranější song od americké asociace vydavatelů, taky se může pochlubit nominací na Grammy za nejlepší výkon skupiny s vokálem a celý dva týdny se Hard to Say I'm Sorry drželo na příčce číslo jedna v americké hitparádě Billboard Hot 1000. My teď už s Chicagem pokračujeme v rokovém víkendu, před náma celý odpoledne ještě.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.

0: počasí.
1: Nad Tachovem to vypadá na přeháňkový nebe, naměříte k tomu tady 14 stupňů Celsia. 16 potom ukazují teploměry na Liberecku, kde je to v tuhle chvíli v suchu se skoro zataženou oblohou. Nad Kotlinou se nám dneska mraky vydatně ždímou, kde neprší, tam zataženo nebo oblačno, vítr fouká mírně od západu a teplotní maxima při dnešku 16 až 20 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Je po 13. hodině, Adelma už padla a mikrofon teď v rukou drží Alex Kronika. Budu s váma až do 7 do večera, tak se připravte na pořádnej rokovej nášup. Čeká nás hromada muziky, pár posluchačských přání a možná i nějaký překvápko. Třeba už za chvíli. Jdu se teď mrknout do vzkazů na Facebooku a než vyberu jednu vaší píseň na přání, pošlu do éteru Kiss and Dynamite, Nickelback a ještě Lucy jako rozjezd týhle hodiny.

0: Na Rock Rádiu se ozvali Bon Jovi, neděle 13. září, víkend trochu upršenej, no a ve 13 hodin 17 minut máte vy, posluchači, přímo co říct k tomu, co se bude hrát dál. Kromě roku na přání od 6 je totiž každou druhou hodinu prostor na jeden posluchačský song, vybíraný z vašich facebookových vzkazů. Před chvílí jsem vás vyzval, no a chytlo to třeba Lenku, napsala mi tohle. Ahojky, prosím pro manžela Martina, slibuju, že nebudu pít. Dneska umírá po včerejší kalbě a musí makat v restauraci. Po včerejšku umírá, tak ať to zvládne, my abstinenti to máme snaží. Vzkazuje Lenka, no a já si teda říkám, Leni, takhle vypadá soucit se všema těma vytlemenýma smajlama, co do zprávy přihodila. Vždyť kdo to nezažil, zbořit se před prací a pak to osobní peklo a přesvědčování, že příště takhle už nikdy, možná jen na svatbách, promocích přes den ne a jenom po nocích, nebo jak to Kuba Ryba už za chvíli zaspívá. Posílám všechnu svoji postalkoholovou energii do restaurace tvýmu chlapovi, ať to přežije, a posílám mu taky rybičky, zrovna jak si chtěla. Objednaná muzika teda už na cestě a hnedka po songu pro Martina si ještě půjde užít Vitacit a nebo Hailstorm.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Heroes nebo Fucking with Fire, podle který se celý živák jmenuje. No a coverovej úkrok stranou na závěr. Koncert totiž v přídavku nabídnul i píseň Avantasia, titulní song druhého hudebního projektu Tobiase Sameta. Fucking with Fire představuje druhý živák od Ed Guy po Burning Down the Opera z roku 2003 a my si ho teda poslechneme dneska v 19 hodin. Teďka do dvou, ale jiná muzika už. Sex Pistols, Bad Wolves nebo ještě Vanastovky.
1: Rock Radio.

0: Společnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days jen do 20. září.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Neúplně veselý experiment z kapely New Radicals se ukrývá v jejich písni You Get What You Give. Tenhle song má sice dost povznášející melodii, textově je ale o společenských potížích konce 90. za velkou louží. New Radicals tady upozorňují na problémy bankovnictví nebo zdravotní péče a v poslední sloce zpěvák potom oslovuje řadu celebrit, jako třeba Marilyna Mansona, Courtney Love a další, s cílem zjistit, na co v songu se zaměřej média a posluchači, co si zapamatujou, nad čím se zamyslej třeba a co přejdou úplně. Asi nebudu bude překvapení, když řeknu, že problémový témata šly stranou a pozornost se zaměřila právě na ty slavný jména. Marilyn Manson se přitom i nakrknul a poslal pár výhrůžek na adresu kapely. Nemělo se mu totiž líbit, že je v písni zařazený po boku právě Courtney Love. You Get What You Give měla jako píseň úspěch taky ve filmovém průmyslu. Zazněla třeba ve filmu Click s Adamem Sandlerem, v seriálu Glee nebo v druhém pokračování filmu Scooby. No a zazněla taky teď, tady na konci další hodiny rokovýho víkendu.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Byly dvě hodiny.

0: počasí.
1: Dorazil podzim, při neděli 13. září nám po většině republiky prší, nejvíc máme oblačno nebo i zataženo dneska. Nad Prahou v tuhle chvíli zataženo s přehánkou, na měřice tu nechá 17 stupňů Celsia. Olomouc hlásí 19 stupňů a oblačný nebe, no a když nám dneska zafouká, tak jenom mírně od západu. Bio se drží na jedničce a teploměry zvládnou ukázat nejvíc 20 stupňů Celsia.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Při startu druhý hodiny ladíte Rock Radio a ve studiu Alex Kronika dneska s váma. V téhle hodině spolu mrknem na narozeniny metalového velikána, ale taky na to, proč se může vyplatit vypnout heslo na Wi-Fi a nabízet v sousedství přístup ke svýmu internetu gratis. Fakt to někdo dělá. Víc si ovšem řekneme po muzice, takže si zatím užijte Aerosmith, Gamma Ray nebo Citrony.
0: Rock Radio.

Rock Radio. Rockovej výrok. Nezáleží na tom, jak máte velkou tužku, ale jak se s ní umíte podepsat. Dave Mustaine.

Čas máme 14.21, poslechli jsme na Rock Radio Megadeth a má to teda svůj důvod, proč došlo na Symphony of Destruction od nich. Je 13. září, takže dneska slaví svých 65 let Dave Mustaine, kytarista a zakládající frontman jedný ze čtyř nejdůležitějších men v thrash metalu vůbec. Samozřejmě, že tu mluvím právě o Megadeth, který spolu s Metallicou, Slayer a Anthrax tvoří legendární velkou čtyřku. A i když je Dave jediným stálým členem, který je z kapelu od samého začátku, tak cesta k Megadeth úplně přímočará nebyla. V 83. ho totiž ještě jako kytarist tu vykopli z Metallicy prej za opileckou agresivitu. Na zbalení dostal hodinu a místo letadla ho poslali čtyřdenním autobusem napříč Amerikou. No a tahle cesta tam měla být osudná. Rovnou v tom buse se měl právě zrodit nápad na novou kapelu a její jméno si Dave potom půjčil z letáku proti jaderným zbraním. No a co jméno? Hlavně jejich muzika. S tou to vyšlo. S Megadeth přicházela deska za deskou, song za songem, nabalovala se sláva a přidávaly se ceny. Třeba Grammy za song Dystopie z roku 2017. Mustaina nezastavila na cestě muziky ani nemoc. 7 let naspátek čelil rakovině hrdla, léčbu neštěstí zvládnul a svoji kapelu dovedl zdárně až k cílový rovince. Na to došlo teď letos v lednu, kdy vyšla stejnomenná deska Megadeth a Mustaine rovnou označil za poslední studiovku kapely vůbec. Nechybí na ní ani cover Metallicy Ride Lightning, takže takový symbolický usmíření po víc jak 40 letech. Od února potom kapela jede velký rozlučkový turné, který má podle plánu trvat ještě několik let, než se teda příběh jménem Megadeth završí úplně. Ohledně důvodu konce kapely se hodně mluví o Mustainově porouchaný ruce, že kvůli nemoci nemůže pořádně narovnat prsty, tak hlavně to zdraví, ať teda drží a uzdraví se, co uzdravit jde. Takový to rozlučkový turné, ať taky pokračuje, pokud možno bez komplikací. No a kdo ví, třeba to fakt nebude naposled. 65. Davea Mustaina, k tomu jsem teď popřál, no a oslavíme je i muzikou. Do nedělního odpoledne nabídnu Maideny, ještě taky Pret Reckless, anebo Offspring.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
0: Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

popel. Dimitri na Rock Rádiu ve 14.42. Určitě máte doma všichni Wi-Fi. Teď si ale představte, že byste dobrovolně zrušili heslo a nabízeli svůj internet úplně zadarmo do okolí a ještě byste za to byli rádi. Jeden chlap z Ghany si takhle vymyslel poměrně originální způsob, jak si ohlídat dům. Postavil ho totiž v celkem divoký čtvrti. Každou noc tma, nikde nikdo a zloději tak ty jenom čekají, kde co odmontovat a kam se vloupat. Chlapík tady neměl na to, aby platil soukromou ochranku a místo, aby koupil drahý kamery anebo steklýho psa třeba, tak vymyslel jiný způsob. Vypnul heslo na Wi-Fi-ně a každý odpoledne a každou celou noc nabízí před domem internet zadarmo. No a protože jsou data v Ghaně sakra drahá věc, tak mu každou noc před barákem kempuje 20 až 30 puberťáků. Pařej hry, koukaj na videa, kecaj a hlavně zadarmo mu dělají živej štít před zločinem. Případný zloděj prostě nemá šanci projít, aniž by se ho někdo všimnul. Za mě teda dost chytrý obchod. Děcka mají data, chlapík má lidi před barákem a zloděj, ten nemá šanci. Jenom bych teda asi úplně nechtěl být ten, kdo potom sousedům vysvětluje, proč mu před domem ve 3 ráno sedí 20 teenagerů přisátejch na TikToku. My už pokračujeme s muzikou, do 3 nabídnu Arakain, Seater a nebo Warlock na Rock Rádiu.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock.

0: a Rakajn na Rock Rádiu nám rozbalili 7 hříchů, no a 9 koncertů, tak celkem tolik jich chystají jenom během října, co tak koukám na jejich web. Slyšet budou v Havlbrodě, Praze, Olomouci, Ostravě nebo v Brně a Pardubicích a ty nejbližší možnosti slyšet je naživo, tak to bude v pátek 2. října v Příbrami, 3. v Českých Budějovicích a další pátek 9. října v Liberci. Všechny zmiňované akce jsou navíc součástí Best Rock Tour, kterou Rakajn jedou s Dimitry, i je jsem vám před malou chvílí pouštěl na slušných vlnách. No a co pustím teď po 3. hodině, tak určitě počítejte třeba s Ozim, anebo s Plexis.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
4: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Jsou přesně 3 hodiny.

0: počasí. Kolem Chebu to vypadá na 16 stupňů Celsia a slabý deště k tomu. Oblačno a sucho je potom kolem Valašského Meziříčí, kde se při nedělním odpoledni nechá naměřit 19 stupňů. Maxima při dnešku 16 až 20, máme hlavně zataženo oblačno a po většině kotliny buď pršelo, prší nebo bude pršet. Foukat k tomu všemu může mírně od západu a když kouknu na východ západ slunka, tak se nám dneska rozednilo v 6 hodin 34 minuty. A stmívat, tak to se bude v 19.20.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
0: 15.01, neděle v plném proudu a ze studia vás všechny zdraví Alex Kronika. Rokový víkend pokračuje a za chvíli bude zase místo na jednu posluchačskou píseň, takže mi pište do zpráv na Facebook, co chcete slyšet. Než se tím proberu, pustím vám Stony, taky Rasmus a jako první song nový hodiny bude Perry Mason od Ozzyho.
1: Rock Radio.

0: 18 minut po třetí hodině a my na slušných vlnách poslouchali Báry od Plexis. A jakou muziku poslechneme dál, tak o tom už rozhodnul Ivan, zareagoval na výzvu a napsal do vzkazu na Facebook, co by chtěl slyšet za song. A napsal si to takhle. Ahoj Alexi, prosím pro všechny, co jsme v práci, Alice in Chains, Your Decision, děkuji. No nemáš vůbec zač, Ivane, nemůžem přece zapomínat na ty, pro který víkend automaticky rovná se volno, pro spoustu lidí to samozřejmost není, tak jedině super, že nás takhle připomínáš a vůbec, že na nás myslíš muzikou. Alice in Chains jsou na cestě, posílám je k vám všem a rovnou přihazuju další písně. Při rokovém víkendu dáme totiž ještě Aleše Brichtu nebo i na Iron Saver dojde. Tak si to všechno užijte.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
2: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
3: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockviradio.cz.
2: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
3: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

prozraď mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozraď mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních

někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: I still haven't found what I'm looking for. Další hodinu rokovýho víkendu nám nezavírá nikdo jiný než YouTube. Dali jsme od nich single číslo 2 z alba Joshua Tree z 87. jejich pátý studiovky, která kapelu dostala z Legy hrdinů ještě vejš, rovnou mezi superhvězdy. Druhým singlem úspěšného alba měl být ale původně úplně jiný song, Red Mill Mining Town. Akorát, že Bono měl problém zpívat tenhle song naživo a kapela nebyla ani moc spokojená s natočeným klipem, takže ze singlového vydání tady sešlo. I Still Haven't Found What I'm Looking For je jako alternativa, ale rozhodně víc než důstojná a zaujmout taky umí. Ta až gospelová atmosféra, kterou v písni slyšíte, není vůbec žádná náhoda. Bono, jinak tenor, tady zpívá schválně ve vyšších polohách a doprovodný vokály jako z kostela dodali Edge a producenti Brian Eno s Danielem Lanua. No a jak to sedlo dohromady, to jsme slyšeli i teďka na přelomu 15. 16. hodiny, nikde jinde než na slušných vlnách Rock Rádia. Rock Radio.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Máme přesně 16 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Při neděli 13. září mokneme, mraky se ždímou po většině území a tam, kde to je v suchu, tam zůstává zataženo, případně oblačno. Teplotní maxima při dnešku 16, nejvíc 20 stupňů Celsia a třeba kolem Tábora teďka naměříte zrovna 16 se slabýma deštěma k tomu. Oblačno a bez deště je potom nad Přerovem, kde to máme s 19 stupněma. Je od dneska na jedničce a když zafouká vítr, tak jenom mírně od západu.
0: Rokovej víkend.
1: 16.01, neděle 13. září a vy jste s Rock Rádiem. Elektronika ve studiu, to je moje jméno, no a v téhle hodině mám něco i pro fandy Kokot Minute, ale taky třeba pro fandy Post It nebo Anteatru. Tyhle kapely se budou potkávat na klubových podiích napříč republikou při chystaným turné. Já vám k němu víc řeknu po muzice, tak se na to určitě počkejte. A teď mezi tím užijte Scorpions, taky Horizony a ještě i štěstí Jimmyho Dixna. První song nový hodiny, takže nám to odpálí vypsaná fixa.

Rock Radio. Rockovej výrok. Nezáleží na tom, jak máte velkou tužku, ale jak se s ní umíte podepsat. Dave Mustaine.

0: Máme 17 minut po 16. hodině, na Rock Rádiu jsme poslechli Megadeth a má to svůj důvod, že jsme poslechli zrovna je. 65 let totiž dneska dovršil Dave Mustaine, jejich zpěvák, kytarista a zakládající frontman. Není ale jediný z muzikantů, co k dnešnímu datu přišel na svět. Před 82 rokama se narodil taky Peter Cetera, basák, zpěvák a frontman Chicago. 59 potom slaví Tim Ripper Owens, zpěvák, který na 7 let zaskočil za Halforda u Judas Priest. 69 let má k dnešku Winnie Epicy, bubeník známý z Black Sabbath a od Dia, a mimochodem to jeho příjmení se správně po italsku čte právě Epicy. Akorát, že jeho brácha Carmine se nechal od Roda Stewarda poradit, ať se radši říká po americku Opis nebo tak nějak, takže oba bráchové svý fandy už celý roky pletou tak, že vyslovují to stejný příjmení jinak a vydávají tak dojem, že vlastně spolu v rodině vůbec nesouvisejí. Z dalších výročí ale k dnešku taky připomenu, že před 15 rokama vydali Anthrax svoji 10. řadovku Worship Music. Po 8leté pauze se tady k mikrofonu vrátil Joey Belladonna. Dnešní datum si ale taky můžeme připomenout jako den, kdy před 35 rokama šel do kin horor Freddyho smrt poslední noční můra. V něm si potom menší roli otce Freddyho Krugera nestřihnul nikdo menší než hororový muzikant Alice Cooper. 36 let zpátky zase prej Eddie Vedder po ránu vylez z vody od surfování, sednul si k demopásce a narychlo dopsal texty i zpěv ke třem instrumentálkám. Písničky se pak jmenovaly Alive, Once a Footsteps a skončily na debutový desce Pearl Jam. No a 55 let naspátek psali muziku taky Deep Purple. Přímo na cestě autobusem na koncert do Portsmouthu vytvořili za běhu svůj song Highway Star. No a ten samý večer ho z Portsmouth Guildhall rovnou poprvé hráli naživo. No a to je ze vzpomínek na dnešní datum asi všechno. Místo minulosti teď už zase otáčím do toho, co je před náma. Před náma bude muzika a budou taky Darkness nebo Motorband ještě před nima.
1: Víte, když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio.

jako nebo kopem a možná i na ochutnávku z připravovaný nový desky, která se chystá na příští rok. Turné kapela pojmenovala výmluvně Rádi bychom se proslavili, než umřeme. Ale má to teda i vážnější podtón, tohle prohlášení. Frontmana Martina Zellera totiž po šňůře koncertů čeká operace hlasivek, tvrdá daň za víc jak 20 let intenzivního vystupování. No a Zeller bohužel připustil, že výsledek operace není předem vůbec jistý a že teda existuje i možnost, že právě tahle podzimní šňůra může být jeho úplně poslední. Martin to ale rozhodně dopředu vůbec nevzdává a fandům přes internety vyslal jasný vzkaz. Hodlám si to tur užít víc než kdy jindy, tak se stavte nám s tím pomoct. Výzva, kterou se chce nechat vyslyšet. Martinova teda rozhodně držím palce, pěsti a vlastně všecko, co se držet dá, ať ta operace dopadne dobře a Kokot Minute, ať ještě dlouho nepřestanou hrát tak, jak je známe a jak je můžem. Drby.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Personál Jesus. Další hodinu rokovýho víkendu nám tohle zavřelo pořádně od podlahy. Marilyn Manson, rok 2004 a jeho povedený cover hitu od Depeche Mode z konce 80. let. Manson tuhle svoji verzi nahrál jako jedinou novou skladbu na svoji best of kompilaci Lest We Forget a rovnou z písně udělal i hlavní single desky. A proč zrovna tohle? Sám k tomu pro MTV jednou řekl, že kdyby měl napsat píseň, co by vyjádřila jeho názory, tak text Personal Jesus by byl rozhodně blízko tomu, co by chtěl sdělit. Nejspíš ho teda oslovil pohled depešáků na to, jak moc lidi potřebují někoho následovat, někomu věřit a hledat svýho osobního vlastního spasitele. Takže tolik k poslednímu songu 16. hodiny nedělního rokovýho víkendu.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
0: Je přesně 5 hodin.

0: počasí. Jihlava při nedělním odpolední se slabým deštěm a 17 stupněma na teploměrech. Koukám ještě na Plzeň. Tady to vypadá na 18 stupňů a taky je tady mokro. Napříč kotlinou bylo rozhodně dneska víc míst, kde nepřekvapily deště. Postupně sprchlo, nebo ještě sprchne po většině území a teploty si šáhly nejvíc na 20 stupňů. Zítra bude trochu víc sucho a trochu víc slunka, možná. Pondělí slibuje polojasno, oblačno a přehánky tak jenom na menší půlce našeho území. Teplotní maxima čekejte kolem 17, 21 stupňů, vítr se trochu stočí, dneska fouká od západu, zítra potom od severozápadu, zatímco bio zůstane na stupni 1.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
0: 17.01, zdraví od mikrofonu všechny posluchače Alex Kronika. Startujeme spolu poslední hodinu rokového víkendu, než se v 6 rozjede rok na přání. Místo na jednu vaší píseň mám ale i teď za chvíli, takže pište do zpráv na Facebook, co chcete slyšet. Než se vašema vzkazama proberu, pustím ještě Battle Beast nebo Whitesnake a otvírák 17. hodiny, tak to budou Kabáti a jejich Houby magický.

0: Víni ve slušném éteru v 17 hodin 18 minut k tomu. Letí nám to jak blázen, za 3/4 hodiny už spolu otevřeme nedělní rok na přání. Celou hodinu mezi 6 a 7, tak bude to zrovna ten čas, který bude patřit jenom vašim hudebním přáním. A já budu pouštět jenom to, o co zavoláte, nebo o co si napíšete na mail přání@rokovýradio.cz. No a zprávy na našem Facebooku, tak ty se hodí i teď. Klidně mi pište do foroty, ať je výběr na 6. pořádně našlápnutý. No a abych vás dobře navnadil, tak jedno přání splním rovnou i teďka, zrovna jak jsem to sliboval na začátku hodiny, a vybral jsem vzkaz od Martina. Ahoj, Top Rock Radio. Prosím, šlo by zahrát Airfare Sorry Baby, bylo by to pro všechny, co v neděli trpí strachem z pondělka, zase práce. Taky bych to věnoval své ženě, která na této kapele hodně ujíždí, a vlastně i všem lidem dobré vůle. Děkuji, jste nejlepší. Marťas, taky moc děkuju za přání i za přízeň, tu na Rock Rádiu ceníme. Jo, a určitě nebudeš sám, kdo má pondělně pracovní fobii. Zdravím tebe, zdravím tvojí ženskou a posílám Airfare zrovna, jak si chtěl, no a potom, co dohrajou, zařídím pro vás všechny ještě i Láďu Křížka a nebo Stone Sour na Rock Rádiu.
1: Ahoj děti, tady Karol. Pro vás máme velkou pivotu.

soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

About a Girl, Nirvana na Rock Rádiu. Čas máme 17.37, u mikrofonu s váma Alex a za mě je dnešek jeden z nejlepších dnů v roce. Na 13. září totiž připadá Mezinárodní den čokolády. A jestli myslíte, že to je jenom sladká věc pro děti, vyvedu vás teďka z omylu. Čokoláda má v sobě víc rock'n'rollu, než byste čekali. Věděli jste třeba, že stará dobrá tmavá čokoška obsahuje kofein a taky teobromin, což jsou látky, které dohromady v mozku dovedou rozjet přesně tu podobnou chemii, asi jako když naplno napálíte kytarový solo od AC/DC. V podstatě je to legální doping pro vaše chuťové pohárky. Původně ale za čokoládou musíme do Jižní Ameriky. Ani Májové, ani Aztékové ji ale vůbec neznali jako nějakou sladkou tyčinku. Vůbec ne. Čokoládu pili jako hořkej, často kořeněný nápoj a klidně do ní sypali i chili. Jméno čokoláda ostatně pochází z indiánského slova chocolatl. V původním jazyce indiánů to znamenalo něco jako hořká voda. Kakaový boby jim navíc sloužily jako platidlo, takže Aztékům, dejme tomu boby, nasčítaný v měšci, mohli stačit třeba na slušnou slepici, když jich měli stovku, a podle dochovaných záznamů 30 bobů stačilo na králíka. No tak si představte, že byste dneska v baru platili peněženkou plnou kaka, jak by to asi vypadalo. Ta sladká mléčná čokoláda, jak ji známe dneska, je ale vynález mnohem novější. Ten švýcarský táta čokolády Daniel Petr na ní dřel 7.

Trocha hysterie na Rock Rádiu, tak tu nám zařídili Angláni Def Leppard. Skladbu vydali na stejnomenném albu už v roce 87 a název desky i songu, teda Hysterie, tak ten vymyslel bubeník Ricky Allen. Hysterie proto, že měl Ricky v 84. bouračku a kvůli tomu se na něj sesla mediální smršť, kterou sám vnímal právě jako přehnanou hysterii. Hysteria jako píseň se pak dočkala i cover verzí třeba od indie rockerů Love Drugs Ohio, ty single přespívali v roce 2011, no a předělávku si udělali i samotný Def Leppard po neskutečných 25 letech. My jsme tady teďka měli ale ten původní 80-kovej originál. No a co zahrajeme za další songy, tak to bude už hlavně na vás. Na startu totiž nedělní rok na přání.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Bylo 6 hodin.

0: počasí.
1: Mokro nás bude stíhat i přes noc, zatímco na území Čech bude pršet už večer, tak na Moravu nebo do Slezska dorazí déšť spíš k ránu. Znamená to ale bude mlhy a teploty se k ránu zvládnou přikrčit i k 8 stupňům Celsia. Zítra ale zase vyletí a pracovní týden začne vůbec trošku líp, než jak končí víkend. Při zítřku naměříte nejvíc 21 stupňů, mraky se protrhají do polojasna oblačna a taky deště ubude, přehánky by se měly objevit tak na menší polovině území. Bio zůstane na jedničce, foukat může od severozápadu a rozední se do pondělka v 6 hodin a 35 minut. Čas, kdy to zítra žluťák zabalí, tak to dělá 19 hodin a 18 minut k tomu.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok na psání.
1: 18. hodina na Rock Rádiu znamená jenom jednu jedinou věc. Rok na přání je tady a playlist je zatím prázdnej, ale vy ho naplníte, o tom vůbec nepochybuju. Pište mi do zpráv na Facebook nebo na mail přání@rokovýradio.cz. No a taky budeme dneska telefonovat, až k tomu dám signál, tak volejte na 725 844 424. Teď už ale první song na přání. Dneska nám to otevřou Green Day a jejich Wake Me Up When September Ends. Alex Kronik ve studiu, příjemný poslech, vinčuju vám všem.
0: Rock Radio.

Dívku s perlami ve vlasech si přál slyšet Petr, zařídil pro nás, pro všechny, Aleše Brechtu. Další song zařídí Evka a vypadá to, že hlavně sama pro sebe napsala tohle. Čau Alexi, prosím nějaký pořádný nářez o Soilwork a bylo by to pro mě, pro tebe a pro ty, co ještě pořád umírají po sobotní noci a nedělním ránu, odpoledni i odpoledni. Včera to byla hold prostě horečka sobotní noci. Takhle to vzkazuje Evka. No jo, tak prosím tě, hlavně se zberchy, ať mají zase sílu řádit. Já ti k tomu pošlu hudební vyprošťovák, když Soilwork, tak co bys řekla na Stahlfagel?

Jako hudební vyprošťovák si Soilwork naordinovala Evka, hráli jsme v 18 hodin 19 minut, což je čas, kdy můžeme spáchat první dnešní telefonát. Při neděli 13. září si songy na přání můžete objednávat právě taky na čísle 725 844 424. No a teď zrovna teďka je čas, ta správná chvíle na to volat. První, kdo vytočí tohle číslo, vybere další píseň a vybere ji potom, co nám dohrajou Mr. Big.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Všem, kteří dnes zmokli, nechala hrát Mr. Big Tereska, vybrala Just Take My Heart. Výběr dalšího songu, ten je před náma a nevybere ho vůbec nikdo jiný než Pepa. Před malou chvílí zvládnul vytočit naší slušnou kombinaci čísel jako úplně ten nejrychlejší telefonista. A já ho tímto zdravím. Pepo, ahoj, slyšíme se.
1: Ahoj.
0: Slyšíme, to je dobře. Prosím tě, běž trošku od toho rádia, ono se to vazbí a slyšíme se milionkrát, to není dobrý.
1: Dobrý?
0: Jo, je to lepší. Co si dáme za muziku? Povídej.
1: Anthrax.
0: Domluvili jsme se na Caught in a Mosh, je to tak?
1: Ano.
0: Píseň z roku 1987. Já ti samozřejmě pošlu, ale zajímá mě, co děláš takhle při tomhle upršeném podzimním víkendu?
1: No, teďkon je to lepší doma poslouchat.
0: To věřím.
1: Jedno pivo k tomu otevřít.
0: Jedno pivo k tomu muziku. Tak hele, ať ti pivo chutná, ať ti chutnají Anthrax, Caught in the Mosh ti pošlu a zase někdy zavolej, jo?
1: Všichni pozdravuju, ahoj.
0: Všichni to slyší, měj se krásně, Pepo, čau.
1: Ahoj.

Disturbic a od nich Delight zařídila Klárka pro bráchu Lubora k dnešnímu svátku. Já se tímto předávám a venčuju všechno nejlepší i všechno rokový, nejenom tomuhle Luborovi od Kláry, ale i všem ostatním, co mají dneska svůj svátek. Před náma teď už ale další songy na přání a taky další možnost o to, nebo na to píseň si objednat přes telefon, zavolat si ke mně do studia, číslo k tomu slouží takovýhle 725-844-424, teď dávám signál, vy můžete volat a já se jdu sápat po sluchátku.

0: Ospring jsem zařídil podle Renaty pro přítele Lukáše k jeho dnešním 35. narozeninám a taky pro všechny, co poslouchají. My vás ladíme z Tunisu. Díky, vzkazuje Renata. Jo, tak Tunis, no, tak tam to asi ještě umí připomenout léto. Tady u nás v Kotlině jedeme podzimní dešťovou vlnu, která ale podle všeho svědčí houbám. Potvrdit to může i posluchač Láďa, měl bych ho mít na drátě. Láďo, ahoj, slyšíme se.
1: Ahoj, ahoj. Jsem tady ještě.
0: To je dobře, že jsi vydržel. Ty zvolal docela rychle, ty Ospring chvilku trvali, ale už uběhli a teď bude čas na píseň, kterou vybereš zrovna ty. Co to bude?
1: No, já mám rád kabáty, byli jsme v lese, bylo tam víc aut a lidí než na táborských slavnostech, ale našli jsme mraky hub teďka na večeru, takže když jde o houby, tak asi kabáti a houby magický.
0: Takže houby nakonec teda jedou, jo?
1: Houby vyhrály.
0: Kolik toho máte? Kolik tašek košů nebo mošen, beden?
1: My jsme jeli 5 hodin, vrátili jsme se někdy kolem 6. hodinu a máme košík hub. To nepřeháníme zase.
0: Jasně,
1: tak nějak.
0: Jasně. A teď ta druhá fáze, ne, kdy se to musí zpracovat. Mě osobně to strašně nebaví.
1: Jo, na tom mám přítelkyni, to hrozně baví to zpracovat.
0: Jo, tak...
1: Kouká na mě a...
0: Směje se a...
1: Vyhražujeme nožem, že mi propíchne.
0: OK. Dobře, hele, tak já jdu radši pustit tu muziku, třeba je to uklidní, jakože když bude houby nejenom krájet, ale třeba o nich i poslouchat, tak jí to obměkčí a nakonec nůž skončí jenom v houbě a neskončí v tobě.
1: Doufám.
0: Tak jo, hele, houbám zdar,
1: měj se
0: krásně, Láďo, jdu ti to pustit, čau.
1: Všichni, kdo to budou poslouchat, ahoj.
0: Ahoj.

Afriku od Coucou se na cestu z práce objednala Irena. Fajn, že máš padla, Iren. Teď už teda jenom ta cesta, ať odsejpá, ať seš brzo doma. A zbytek neděle, tak pro ten si naordinuj i něco z odpočinku. To je teda výzva i pro Vojtu, od něj tu mám vzkaz takovejhle. Ahoj, už jsem si dlouho o nic nepsal, mohlo by zahrát něco odslipknout pro všechny blázny, kteří při neděli ještě teď pracují na baráku. Vojta. I push my fingers into

práci na baráku si objednal Duality od Slipknot Vojta. Muziku vybral i pro ostatní, co si nemůžou pomoct a doma při neděli makaj, místo aby se třeba i flákali takhle při večeru. Koukám už na hodiny, čas nás dohnal a ne, že by klepal, sedmá mi tady už rozrazila studiový dveře tím, jak přetahuju. Rok na přání teda tímto končí dneska, žádný smutky ale, protože Rock Radio pokračuje dál se slušnou muzikou. Sice už teď bez vašich přání, ale za to s pořádnou dávkou koncertní energie. Čeká nás celý živák, který pro vás vybral Kamil Dráb a jak Kamila znám, má nos na věci, co stojí za to a vždycky ví, proč zrovna vybral desku, kterou vybral. Za chvíli vám sám řekne, co to bude za nálož. Já pro teď už ale pokládám sluchátka. Přeju vám pohodovej večer, ať vám pondělí nezačne s rachotem v hlavě. Uslyšíme se společně, konkrétně zas někdy při víkendovém vysílání, řekl bych tak na konci září asi. Nicméně teď už mikrofon letí za Kamilem a rokovej živák, ten je na startu.

Rádio. Při neděli večer jste s Rock Rádiem, zdraví vás Kamil Dráb a máme před sebou další rokovej živák. Příští 60 minut živý muziky, o tu se postarají němečtí power metalisti Edguy. Parta kolem Tobiase Sameta sice vždycky uměla napsat chytlavý melodie a velký refrény, ale její skutečná síla byla na pódiu. Právě tam se technická preciznost potkávala s nadhledem, humorem a obrovskou energií. A to všechno zachycuje živák Live in Beijing, který vyšel v roce 2006. V té době byli Edguy na vrcholu sil, za sebou měli úspěšný alba Hellfire Club a taky čerstvou novinku Rocket Ride. Koncertovali po celém světě a bylo jasný, že už dávno nepatří jen mezi evropskou power metalovou špičku. Turné zavedlo i do Číny, která tehdy rozhodně nepatřila mezi běžné zastávky západních rockových kapel. O to větší význam má právě tenhle koncertní záznam. Zachycuje okamžik, kdy se metal definitivně přestal ohlížet na hranice a Edguy ukázali, že jejich muzika funguje úplně stejně dobře v Pekingu, jako v Berlíně nebo v Praze. Na tomhle živáku slyšíme všechno, co fanoušci od Edguy čekají. Rychlý vypalovačky, obrovský sbory, fantastický kytary a hlavně Tobiase Sameta ve skvělý formě. Mezi skladbama navíc nechybí jeho typický humor a nadhled, kterým si publikum získával snad na každém koncertě. Přestože je kapela muzikantsky neuvěřitelně vyspělá, nikdy nepůsobí odtažitě nebo přehnaně technicky, pořád je to hlavně zábava a poctivý heavy metal. Dneska už se na tenhle koncert díváme trochu jinak a taky se jinak poslouchá, protože Edguy už jsou řadu let prakticky uspaní, protože Tobias Sammet naplno věnuje svoji energii svýmu druhému projektu Eventasia. Občas se sice objevily spekulace o návratu, ale až letos přišlo potvrzení, že kapela se v příštím roce opravdu vrátí na pódia, ale jen, aby se rozloučila s fanoušky. Chystá se poslední turné, který zavítá i do Plzně, takže čeští fanoušci budou mít jednu z posledních možností vidět Edguy naživo. Po téměř 10 letech tika, tak dostane příběh kapely definitivní poslední tečku. Tak si pojďme připomenout dobu, kdy byli Edguy jednou z nejvýraznějších kapel evropské metalové scény. Objížděli svět a dokazovali, že melodický metal může být stejně velkolepý jako zábavný. Tak si to užijte na Rock Rádiu.

0: I said, how are you doing tonight?
1: Rockovej živák.

Keyboards leiser.

0: Umělci už jsou v šatně a bedňáci sklízí pódium. Ale nebojte, další rokovej živák na vás čeká už příští neděli. První řada je vaše. Rock Radio. Je slušná muzika.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
3: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším,

kočáře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za sto

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Není to dízí, co se jí bojíš. On je zrovna taková jako ty.
2: I děti.
1: Sponě vidíš, jaká seš.
2: Loránku, hele. Ty kluci se na ty koničky tak těšej.
3: Já kuň nejsem.
2: No jo, kuň nejseš, ale táta seš, Ludánku.
3: Hrkot, mami, neříkej mi pořád Ludánku a běží to
1: hele,
3: říct.
1: Hele, Ludvo, to tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.
3: To je jasný.
2: Jako Štefane Bráku, co ho navádíš?
1: Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
3: Hele, běží to říct.
4: Prosím tě, to jsi blázené, co já i to mám chodit říkat.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Hele, brzděte jo. Betonové lodě. V životě jste neslyšeli větší hovadinu.
3: To je pravda.
2: Vody beton plave. Beton nemůže plavat, ty vole.
1: No tak. Z čeho si čerpal, Matěj? Pravda. Tak to musí být pravda.
2: A hlavní místo Sahary je písek, vole.
1: Bez toho, vole, Honzíku, ano? Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: A ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?
3: To je státní hymna, ty vole.
2: Jo, vlastně, státní hymna, no, já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Teď když jsme sami.
2: Jo, šéfe.
1: Říkejte mi poručíku.
2: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
1: O, to ne.
2: Ano, pane plukovník. Pane generále.
0: Rock Radio. Konec legrace.